0: की जय।
1: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सो दिस इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चेक, चेक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। So Bhajan from Kabirdas ji says that this shawl is very fine.
2: Tento bhajan od Kabirdas ji říká, tato šála je velice jemná.
1: And it's colored with the color of the name of God.
2: A je nabarvená barvou Božího jména.
1: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
2: Osm lotosových čaker se točí.
1: And the five elements are the threads.
2: A pět elementů je jako vlákna.
1: It takes 9 months until this shawl is completed.
2: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
1: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
2: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
1: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
2: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
1: And he colored it in the color, the red color.
2: A obarvili mi ho na červeno.
1: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
2: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
1: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day, more
2: ale
1: and more.
2: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
1: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukdev, they all were keeping this shawl clean.
2: Velcí svědci jako Dhruva Prahlad a Sukadeva udržovali tento šál čistý.
1: Kabir Das also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
2: A Kabir Das také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
1: Sri Dipna Rambhagwana
0: ki jai.
1: Kabir Das ji Maharaj ki jai.

0: There's one, because Swamiji spoke about Mother India.
1: Indie.
0: The trees.
1: O stromech.
0: And there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
1: A já bych řekl, že je takový hymnus
0: krásný. We know it all the refrain.
1: O Matce Indii. Chandana hi
0: sikdeshki mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like chandan, like sandalwood.
1: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
0: And each village is a land of penance, tapa.
1: A každá vesnice je místem tapasy.
0: And each girl is like a devi, like a goddess.
1: A každá dívka je božská, jako bohyně.
0: And while each boy is like God Rama itself.
1: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
0: Each body is like a sacred mandir.
1: Každé tělo je jako svatý mandir, chrám.
0: Where the cow is worshipped as beloved mother.
1: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
0: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
1: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
0: And dusk sings lullaby every evening.
1: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
0: Where one's fortune is shaped through one's action.
1: Kde tvůj osud formují tvé činy.
0: Dedication to work is one secret duty.
1: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
0: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
1: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
0: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
1: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
0: Pure.
1: Čistá.
0: Who soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
1: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
0: And where in a field the Sita was found playing under a plow.
1: A kde v poli v brázdě našli i Situ.
0: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
1: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
0: You can. Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jai. Sri Sri

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem mluvil Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá jako
0: santal. The children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy Guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy Gurujiho Sri Madhavananjiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: opravdu
1: moudrý.
0: And he says, my brothers.
1: A říká mi bratři.
0: And sisters.
1: A sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body.
1: Tento život, toto krásné tělo
0: beautiful.
1: Je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. The light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to atma.
0: And this atma has a very viveka mantra, a minister.

0: A mám svého ministra.
1: Es Viveka.
0: Má za svého ministra, má Viveku.
1: This one is very experienced.
0: A ta je velmi zkušená.
1: That king

0: nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
1: But there in this body they came the five thieves inside.
0: Ale
1: and they took everything away and they took the coach away.
0: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo pět zlodějů a ty mi všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
1: The five thieves, the karma.
0: A je to pět zlodějů, káma, kroda, mada,
1: loba
0: a
1: ahamkara.
0: A ahamkara.
1: The coach and the horses they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and all the thieves were running away.
0: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch pět zlodějů.
1: And Holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman. In this body, all the lokas from the foot sole to the head.
0: A Holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
1: All the lokas are projected. All the lokas is there and all the Brahman are there, all this universe.
0: Celý vesmír.
1: Sun systems, not universe, sun systems.
0: Celý sluneční systém.
1: He said 2001.
0: Promítá do tohoto těla.
1: Sun systems are in this body.
0: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
1: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindras, the five gyanindras.
0: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
1: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
0: Oh mý bratři a sestry sadhuové, můj kočár putuje.
1: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, Holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
0: A Holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Shri Deep Naran Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.
1: Shri

0: Vishva Guru Mam Leshva Sisvameshva Nandi Guru Deva Ki Jai.
1: So Swami Umapuri will translate the budget first. It is Dodin Kachaka Memela.
2: Swami Umapuri ten bhajan přeloží, je to bhajan Dodin.
1: About there's only 2 days.
2: O tom, že máme jenom 2 dny.
0: From Swami Brahmananji.
2: Je to bhajan od Swamiho Brahmananjiho.
0: Swami Brahmananji said, disciple from Sri Ma Prabhuji, he said, only for 2 days. A we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
2: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
0: Tomorrow we don't know what will be.
2: O zítřku nevíme, co přijde.
0: It is a play of coming and going and coming and going.
2: Je
0: somebody
2: to
0: went and somebody came. Somebody is packing and somebody is already ready, packed and alone waiting.
2: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
0: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
2: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
0: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
2: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
0: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
2: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
0: The power of the mantra and the light of Gurudev.
2: Síla mantry a světlo Gurudeva.
0: This will guide us.
2: To nás povede.
0: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
2: A i tady
0: in
2: mluví
0: all kind of conditions.
2: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek. Za
0: that's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
2: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
0: all
2: nemuseli
0: religions one day will have an end.
2: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
0: But the connection to God never.
2: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
0: Millions of pesas, penisas, rupis, euros.
2: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
0: Trusin.
2: Skrze hřích.
0: Through taking away.
2: Že jste si nakradli a ošidili jste někoho.
0: But you should know that you get not one that you can't take 1 euro or penisa with you.
2: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
0: this
2: korunu.
0: Life will flow away.
2: Ten váš život uplyne.
0: Like the water which you want to hold in your hand.
2: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
0: That's why.
2: Proto
0: Dharm, Dhiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these 4 things we have to prove at the right time and at the right moment.
2: A jsou 4, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
0: The true friendship.
2: A to je skutečné přátelství,
0: partner,
2: skutečný partner,
0: duty,
2: vaše povinnost,
0: yes,
2: vaše cesta.
0: End of this life. Nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
2: Ale na konci života vám nikdo nepomůže. Ani bratr, ani sestra, ani
0: and
2: rodiče.
0: And tell you we are one, we are yours, but they will not go with you.
2: I když vás budou žet za ruku a říkat, jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi.
0: The same and the same. This world is mortal.
2: Každý den
0: zažíváte pray, says,
2: to, že tento svět je smrtelný.
0: Listen, my friend, this world is a game, it's like a play.
2: A Brahmananji říká, proto medituj
0: every
2: neustále na Boha.
0: The same and the same. The
2: a věz,
0: comes,
2: že tento svět je jenom horou příchodů a odchodů.
0: Goes away.
2: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.

0: day.
1: It is about bird which is closed in one cave.
2: Je to o ptáčku, který je zavřený v kleci.
1: And he has very much pain and he's crying.
2: A v té kleci trpí a pláče.
1: And there is told in this song, nobody can understand your pain.
2: A v té písni se zpívá, tvé bolesti nikdo nerozumí.
1: And for me it is little bit like symbolic, like for soul which is still closed in karmas and qualities and unwissenheit.
2: Ignorance,
1: yes.
2: A pro mě to je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomosti.
1: Well, but we have good, we are here.
2: Ale my jsme na tom dobře, protože jsme tady.
1: And we have our mantra.
2: A máme naši mantru.
1: But still we are not free, so.
2: Ale přesto ještě nejsme osvobození.
1: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
2: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: So, tell.
1: Yes. Well, I told already before that it is about great, great, great pain. But in I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké, veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
1: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
1: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
1: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
1: Maybe we can sing once together on Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
0: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
0: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
0: And he put it in
2: cage.
0: A in the cage.
2: Zavřel ho do klece.
0: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
0: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
0: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
0: You know that.
2: A vy to víte?
0: Hi, I am inside.
2: Víte, že jsem zavřený.
0: And my life is not there.
2: A to není život.
0: Many people come, they look him.
2: Mnoho lidí se na něj chodí dívat.
0: How nice is one.
2: A obdivují ho, jak je to.
0: Someone dancing something.
2: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
0: But he's very hard.
2: Ale pro něj je to velmi těžké.

0: is very, very hard.
1: Čili je to opravdu velice těžké. Trmí.
0: But it is in the
1: ale
0: case.
1: Z klece ho nepustí.
0: So there is one of the bhajan told.
1: Čili to je ten význam toho bhajanu.
0: So in that person who told, he said already that how much pain, very pain.
1: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolesti.
0: That was it.
1: Jak veliká je to bolest, Bhakti říkala.
0: So that we should let him open.
1: Tak měli bychom mu dát svobodu.
0: And let him out.
1: Pustit ho ven.
0: But how will I do?
1: Ale jak to udělat?
0: So like this all we are sitting.
1: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
0: So you should also think.
1: Tak přemýšlejte o tom.
0: What is a problem with me?
1: Jaký mám v sobě problém?
0: We are also in the
1: cage. Protože i my jsme v té kleci.
0: Which is that?
1: A proč to tak je?
0: I am everywhere in my again other this everywhere I'm going.
1: Já jsem všude a ve skutečnosti můžu být.
0: I'm in India.
1: Kdekoliv jsem v Indii.
0: You are America.
1: Vy v Americe.
0: Everywhere you are.
1: Jste kdekoliv.
0: But everywhere.
1: Opravdu kdekoliv.
0: How many people is that?
1: Kolik
0: that really very very nice and relaxed.
1: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
0: But what they we are doing?
1: Co vlastně děláme?
0: Money. Many.
1: Peníze.
0: And many many things.
1: A mnoho dalších věcí.
0: But it is inside.
1: A to všechno je uvnitř.
0: My God, what will happen?
1: To nás všechno jakoby svazuje.
0: How they can do my?
1: Co se bude dít a jak se uživím.
0: Oh
1: můj Bože.
0: This bird,
1: ten ptáček, bird, o kterém byl ten
0: and this bird sitting there in the on this cane, or in the case.
1: Který sedí uvnitř klece.
0: And he come out.
1: A když se dostane ven.
0: But he's standing in the tree.
1: Tak stojí na nějakém stromě.
0: And he said.
1: A říká si.
0: Where I will be. How God have given me in there.
1: Kde budu? Kam? Kde mě Bůh chce mít?
0: So you have given me very open.
1: Čili otevřete se mi.
0: Thank you very much, my friend.
1: Děkuji mnohokrát, přátelé.
0: But where I can go?
1: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
0: I will fly.
1: Poletím.
0: I fly very, very bad.
1: Poletím vysoko, daleko.
0: And I see if there is someone my friend.
1: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
0: That I can come with him.
1: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
0: And I can good eating.
1: Abych se dobře najedl.
0: Good relax.
1: Abych si odpočinul.
0: Everything.
1: Abych.
0: Oh my bird.
1: Abych dostal všechno, co potřebuju.
0: How I did like this.
1: Oh, můj ptáčku, jak toho dosáhnout.
0: So this is like this, bhajan like this.
1: Čili o tom byla ta píseň.
0: Understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other bhajan.
1: Další bhajan.
0: So you know that we are many many people now they live that these birds or anything give them free.
1: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
0: We have like this even

0: so big also here.
1: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
0: But it is not that.
1: Ale ani to není ono.
0: We think we are his good and we give them this and that.
1: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojení.
0: But it is not there.
1: Ale není to ono.
0: And so we are like that bird.
1: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
0: And where we go always.
1: Kam se rozletíme?
0: You go home.
1: Jedete domů.
0: With your wife, your husband.
1: S manželkou, s manželem.
0: Your children.
1: Máte tam děti.
0: Then so on. What is there inside?
1: Ale co máte uvnitř?
0: So let me come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
1: A tak o tom je ten bhajan, je to nejlepší je v tom bhajanu.
0: He have done with for us. You see?
1: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
0: Our bird. And he brought him inside.
1: A vrací se sem nebo přichází sem spoustu ptáků.
0: And is free.
1: A jsou svobodní.
0: So they come in. Sit, eat and fly.
1: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
0: So he made this like.
1: A zase odletěli svobodně.
0: Very nice.
1: A Vasant jim to tady takhle zařídil.
0: Thank you very much, Vasant.
1: Takže děkujeme mnohokrát, Vasante.
0: Yes.
2: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
1: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
2: Gana Dina Bhatekire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
1: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
2: As if he would be this girl locked in the cage for a very long time.
1: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
2: And for many lives she is searching for her beloved husband.
1: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
2: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
1: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
2: And without I was living in this way without any shame in my heart.
1: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
2: How I was surprised that it wasn't my beloved.
1: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
2: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
1: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
2: This human body I have got in the dream and like a deer I was running here and there in the forest.
1: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
2: And I have lost this human life many times.
1: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
2: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
1: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
2: I was batolil. Like a small child who is just can't walk yet.
1: Byla jsem jako batole.
2: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
1: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyaniho, svého avatára.
2: And then I have found, Mahaprabhu says, my beloved Sri Devpuriji.
1: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
2: And I have dissolved in him.
1: A v něm jsem se rozpustila.
2: With one look to the divine form.
1: Jedním pohledem na božskou podobu.
2: I have got my beloved husband who is immortal.
1: Jsem získala
2: unborn.
1: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
2: Sri Dipnarayan Bhagwan ki jai.

dobrý večer. Jsem ráda, že jste i dneska dorazili, přestože zítra je ještě druhý den, takže určitě máte spousta věcí doma na zařizování a možná, že někdo to máte tak, jak jsme se tady před chvílí bavili, že jste tak jako rychle odešli z domova od nějaké rozdělané práce na ten zítřek, ale

0: Yoga Nidra.
1: Budeme cvičit Yoga Nidru.
2: Dechně vracíte zpátky.
0: And place your palms on the face. Warm and rub your face muscles.
1: Zahřejte.
2: Jen vytm dechu, pokračujte. A zase pomaličku ukončujte. Návrat do Ananda Asany. S výdechem brada, přitáhnu bradu ke krčnímu důlku, svěsím hlavu, uvolňuji ramena a postupně přecházím dolů. Až se vrátíme opět do stoje. Procíťte návrat, uvolněte se. Si v protahování do úklonu ze strany na stranu. A pomaličku docvičujte levé dlaně a dokončte si s výdechem dolů a pokračujte. Máte ženovka neruček.
3: Tak jsem dotočila.
2: Pokud by někdo nosil brýle, tak je lepší si je sundat. A jak dlouho. Takže se. Jaké jste měli pocity při tom? Bylo to něco nepříjemného?
4: Ne. To já nevydržím mít teda bez mrknutí.
5: No, ještě víc než normálně se
2: neučit. No,
4: ale to si pamatuje jako takhle, tak ty strašně
5: slzy.
4: To teď tolik ne.
2: Nám všem, aby to, to světlo hvězdičky, aby nám stále svítilo na cestu životem. Aby...
6: To je to vždycky to je strašně moje přání, každý rok.
7: Já vám přání, abychom uměli a mohli napravovat svoje chyby.
8: Já mě zdravím všem.
2: To se přidáme všichni.
9: Tak já teďka taky mě se teda přidám, taky s tím zdravím. Aby ten nový rok byl takový pohodový pro všechny. Aby jsme vykročili do něj všichni. To správně, jak se říká.
10: Tak já taky to zdravím, protože to je fakt hrozně důležitý. To jsem zjistila teďko na poslední chvíli. Taky a pak každodenní radost.
2: 9 měsíců pošiva rátrý o svátku světel měla paní Čanda v noci opět vidění. Přijížděl k ní Višnu na Airavatu bílém slonovi se 7 chobuty. V ruce držel mušli, šank, disk, čakru, železo, gadá a lotos, padma. Za ním na výku Nandovi jel Šiva oděný v tygří kůži, z uzlu vlasů na temně hlavy mu vytékala Ganga. Ve 4 hodiny ráno se matka probrala ze sna a možná, že ani mou opravdovou touhu nesklame a požehná mi svým daršanem. Rozhodla se, že se postí do té doby, dokud Boha ne...
11: Berte hrnečky,
2: do určité země. Máme všichni. Jenom jeden druh.

0: सत्य सनातन धर्म की ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
1: देवा की जय।
0: इट इज सेड
2: रिकासा
0: देयर इज वन very nice, it will come in this video, but we will see sometimes it will comes.
2: A přijde to i uvidíme v tom videu, jedno, bude to tam.
0: So, after, say to God, and this all like Bhagwan Ram.
2: A všichni, co nazýváme Bůh jako Bhagwan Ram.
0: Also the Bhagwan Krishna.
2: Také Bhagwan Krishna.
0: In this all, so it is said, after that all programs, all whatever this the Veda rishis and the kings.
2: Že po těch všech programech, po tom všem, co tam byly ty rishiové a králové.
0: So after this Mahabharata.
2: Po téhle Mahabharatě.
0: They come back. All Pandavas.
2: Všichni pandovci se vrátili zpátky.
0: Then it is said.
2: A říká se.
0: After when you came from the victory.
2: Když jste se vrátili vítězně.
0: Now you have to make one yagya.
2: Že potom musíte vykonat jednu yagyu.
0: And when you will do this yagya.
2: A když tato yagya bude vykonána,
0: then you are successful.
2: Teprve potom budete mít úspěch, to bude znamenat úspěch.
0: And there is one yagya and it's not easy for everyone.
2: A je to taková yagya, která není jen tak snadná.

0: So, in the Pandavas, and it is said, let's go and bring that one rishi, very great rishi, please. So one of his brothers should go and make blessings, this and that, and please come for a yagya.
1: A tak oni se domluvili, že tu jagyu chtějí dělat a bylo potřeba přivést, pozvat jednoho rishiho. Tak se domluvili, že jeden z těch bratrů půjde, udělá mu pranám a pozve ho, aby ta jagya mohla proběhnout.
0: He said, if you have done so many yagyas,
1: a on říká, pokud jste už udělali tolik různých jagya,
0: then I come, otherwise not.
1: Tak já pak přijdu, jinak ne.
0: Did you have done?
1: Už jste to dokázali?
0: Said that we have not done.
1: A oni říkají, ještě ne.
0: Then I cannot come.
1: A on říká, pak nemůžu přijít.
0: Then other one came.
1: A přichází další.
0: That brother also went from the Pandavas.
1: A jeden z Pandovců, jeden z bratrů zase vyšel.
0: And said, please, Rishi.
1: A říká, prosím, Rishi,
0: Gurudev, etc.
1: Tak dále.
0: And said,
1: a říká,
0: please, come for our yagya.
1: Prosím, přijďte na tu naši yagya, na ten obřad.
0: After that, he said, have you done 100 yagyas?
1: A on se ptá, a už si vykonal 100 těch obřadů, těch yagya?
0: No, that we have not done.
1: A on říká, to jsme ještě nedokázali.
0: He went away.
1: A zase odešel.
0: Likewise, all five.
1: A takhle všech těch pět.
0: What there? So, the four Pandavas all was fell.
1: No a všichni ty čtyři bratři Pandovci takhle zklamali, neuspěli.
0: What to do?
1: No co teď dělat?
0: Then after Draupadi goes.
1: A potom tam jde Draupadi.
0: And she said,
1: a ona říká,
0: I will go.
1: Já tam půjdu.
0: And she said, Gurudev.
1: A ona říká, Gurudev.
0: Or a rishi, what you call.
1: Nebo jak tomu říkáte, rishi.
0: We have to do ashvak.
1: Musíme udělat tu ashvamedha. Yagyu, yagya.
0: Ashvamedh. Have we done 100?
1: A on se zase ptá, už jste udělali 100 dalších obřadů?
0: She said, Gurudev.
1: A ona říká, Gurudev, rishi.
0: Only 100.
1: Jenom 100?
0: She said, you have done that?
1: A on říká, tohle si udělala, to jsi dokázala.
0: She said.
1: Ona říká.
0: Thousands and thousands.
1: Tisíce a tisíce.
0: What?
1: Cože?
0: Yes.
1: Ano.
0: We, how?
1: A jak?
0: Hey Rishi, hey Gurudev.
1: Oh Rishi, oh Gurudev.
0: You know that I came without shoes on my foot.
1: Víš, že jsem, víte, že jsem sem přišla na boso, bez bot.
0: Each and every step.
1: Každičký krok.
0: If some go to the sadhus or to rishi.
1: Pokud někdo jde k sadhuovi, k rishimu.
0: So one step is 100 yagyas.
1: Je každičký jeden krok je jako 100 těch obřadů.
0: I came from there far.
1: A já jsem přišla z daleka.
0: So how many thousands steps I have?
1: Kolik tisíc kroků já jsem udělala?
0: Hey Rishi.
1: o Rishi,
0: that yagya have done.
1: Tato yagya byla vykonána.
0: And now I have respect and please come for our yagya.
1: A tak s úctou prosím tě, přijď na tu náš, na ten náš obřad.
0: Rishi said.
1: A Rishi řekl.
0: My daughter.
1: Má dcero.
0: You are right.
1: Máš pravdu.
0: I have to come.
1: Teď musím přijít.
0: I will come without shoes also.
1: A tak já přijdu bez bot.
0: That many yagyas you have done.
1: Tolik yagya ty jsi udělala.
0: She said.
1: A ona říká.
0: Anyone who will go towards the guru,
1: každý,
0: or Rishi,
1: kdo přichází ke guruovi Krishimu,
0: then go with that kind of feelings.
1: Jděte s takovým cítěním.
0: Then is many yugas, many yugas.
1: Že je to z mnoha jug.
0: So this is how. But we are doing sadhanas, but we have to have a sadhanas from our heart.
1: A tak my sice děláme sádhany, ale ta pravá sádhana je v srdci.
0: Many people sometimes happy, sometimes not happy, sometimes crying, sometimes this is bubbles.
1: A někteří lidé chvíli jsou šťastní, nejsou, chvíli naříkají, chvíli jinak. To jsou jen takové bublinky.
0: This is water bubbles.
1: To jsou jako bublinky na vodě.
0: That you cannot be successful.
1: A s tím ale neuspějete.
0: Yes, you should even each and every breath.
1: Dokonce s každičkým dechem.
0: Is prana inside.
1: To je ta vaše prana.
0: Your morning you have learned that.
1: Ráno jste se o tom dozvěděli.
0: Ram. It goes in the whole universe.
1: A prostupuje to celým vesmírem.
0: If you or if me, if we, from that heart, then there's no any problems.
1: Pokud opravdu to máte takhle ze srdce, pak nejsou žádné problémy.
0: Anger,
1: žárlivost, hněv,
0: hate,
1: nenávist,
0: etc. Or crowing that this,
1: nebo
0: you will not be successful, my dear.
1: S tímhle neuspějete, takhle nebudete úspěšní.
0: That who is crying,
1: ten kdo naříká,
0: it is only just that tears going down.
1: To jsou jen, že ty slzy padají dolů.
0: You feel in your heart,
1: v srdci cítíte,
0: you are taking your heart will be weaker.
1: To oslabujete s tím srdce, cítíte slabost srdce.
0: Your breath will also be going less and less.
1: I dech se vám zkracuje a zkracuje.
0: But if we have that kind of Gurudev, Rishi, God, whatever you give, any countries, in any religions, anywhere.
1: Ale pokud máte Boha, Gurudeva, Rishi, ať už podle jakékoliv země, tradice, náboženství, jakkoliv tomu říkáte,
0: then we are successful.
1: Potom jsme úspěšní.
0: So the Pandav, all the Pandav, they lost.
1: A všichni ty Pánduovci ti to ztratili, ty prohráli.
0: But Draupadi,
1: ale Draupadi,
0: she know.
1: Ona to věděla.
0: Her devotion.
1: Její oddanost.
0: She said, Gurudev, I came without some shoes.
1: Já, ona řekla, já jsem přišla bez bot, na boso.
0: With the new hands fulfilled.
1: Se sepjatýma rukama.
0: And with mantra, Gurudev, Gurudev, Gurudev, that's it.
1: A s mantrou Gurudev, to
0: that's
1: to
0: called the sadhana.
1: A tomu se říká sadhana.
0: That's called perfections.
1: Tomu se říká dokonalost.
0: We achieved.
1: Něčeho jsme dosáhli.
0: We are on achieved.
1: My dosahujeme něčeho.
0: You know there's one story I told.
1: Jeden příběh, který jsem také říkal.
0: So in one family there were two brothers.
1: V jedné rodině byli dva bratři.
0: One brother who was studying.
1: A jeden bratr, který studoval.
0: From the primary school till the university.
1: Od základní až po vysokou školu, univerzitu.
0: And further he was studying.
1: A dál pokračoval ve studiu.
0: How many he learned many things.
1: Naučil se toho spoustu.
0: Other brothers he was not learned.
1: A ten druhý bratr nebyl vzdělaný.
0: He don't want to learn.
1: Nechtěl se učit.
0: Little bit okay.
1: Trošičku něco, ano.
0: But he said, what will I do?
1: A on si říkal, co já bych s tím dělal?
0: Learning, how many my age is gone.
1: Učit se a celé moje mládí je pryč.
0: Many people are learning till the 20.
1: Mnoho lidí se učí do 20.
0: Or 40.
1: Nebo do 40.
0: 50.
1: Do 50.
0: Even 60.
1: Dokonce ještě v 60.
0: 70 years.
1: 70 ještě.
0: Still learning.
1: Pořád se učí, pořád studují.
0: Then you will die.
1: A pak umřou.
0: So what is that then? So he was thinking, but only one.
1: A on si říkal, tak mě stačí jedna škola jenom.
0: Name of God.
1: Jenom mě stačí naučit se jenom jedno a to je.
0: So he was Shiva Bhakta.
1: Boží jméno. On byl oddaným Shivovým Bhaktou.
0: So there was some very big lake.
1: A bylo tam velké jezero.
0: The lake was about 2-3 kilometers long.
1: A bylo asi 2-3 kilometry rozlehlé, dlouhé.
0: And about 1 kilometer.
1: A asi kilometr široké.
0: Cross.
1: Překročit to široké kilometr.
0: So the elderly person who was studying everything, he go time to time with his brother and say, brother, please read something, learn something. I will give you everything.
1: No a ten starší bratr, který byl ten vzdělaný, ten chodil za tím mladším občas a říkal mu, bratře, tak něco aspoň si přečti, něco se nauč, já ti něco pomůžu se naučit.
0: And he said, yes, brother.
1: A on říká, ano, bratře.
0: What will I get from learning?
1: Co já ale z toho učení budu mít, co tím získám?
0: Well, it was about 40 years age, 45 age.
1: Bylo mu nějaký 40, 45.
0: Older brother.
1: Tomu staršímu bratrovi.
0: Youngest one about 40.
1: A mladší byl po 40 kolem.
0: So again, the elder brother comes in the forest.
1: No a ten starší
0: bratr. Other side of the lake.
1: Zase přejede na druhou stranu toho jezera do toho lesa.
0: And he brings some fruits and nuts and like this. Brother is a brother.
1: No a nese tomu bratrovi ovoce, oříšky a tak, je to bratr.
0: And then his other brother was running and coming to say, hey brother, and they were
1: hugging.
0: Embracing.
1: A ten druhý bratr přiběhne, ten mladší běží mu naproti, obejmou se.
0: And sitting and speaking like this.
1: No a tak si tam sednou a povídají si.
0: Midnight or midday.
1: A v poledne.
0: There was time for the Shiva temple puja.
1: A byla čas, aby v tom Shivově chrámu udělali puju.
0: Other brother who was studied lot.
1: No a ten, co byl hodně učený, ten bratr.
0: He said.
1: Řekl.
0: Okay.
1: Dobrá.
0: Because of his brother, so he stand here for prayers.
1: No, a tak ten bratr, když tam stojí u té modlitby.
0: And that other one he studying so that bhajans, you know, satsang.
1: No, a ten druhý bhajany a satsang.
0: So it was about half hour.
1: A trvalo to asi půl hodiny.
0: Then sitting together again.
1: No, a pak si zase spolu posadili.
0: That elder brother.
1: A ten starší bratr.
0: Human life he have lost.
1: Promarnil ten lidský život.
0: Have not studied. No knowledge, no science.
1: Říká takhle pro

0: promarněný život, nic neučí, nic neumí, žádnou vědu nemá.
1: Inside, not talking.
0: To neříkal, jen si to myslel.
1: First, after half an hour again.
0: No, a po půl hodině zase.
1: His elderly brother is want to tell something.
0: Už chce něco říct, ten starší bratr.
1: So said, my brother.
0: A tak říká, bratře.
1: You know, I love you.
0: Víš, že tě mám moc rád, že tě miluju.
1: And you know, I'm always coming to see you.
0: Vždycky jsem za tebou, chodím na návštěvu.
1: You did not study anything.
0: Ty ses nic neučil, ty si nestudoval.
1: And what you are making puja?
0: No a když děláš tu svou puju.
1: And there also you cannot learn have anything. You can't speak the prayer.
0: Ani pořádně neumíš vyslovovat tu modlitbu. Ty ses ani pořádně nenaučil tu modlitbu.
1: There are two, three mistakes.
0: Máš tam dvě, tři chyby.
1: He said, what was Gurudev?
0: A on říká, Gurudev, co, jak, co to je?
1: So you should have these words inside.
0: A on říká, no musíš tam ještě tohle a tohle slovo přidat.
1: So he was teaching him and he's learning and he said, thank you very much and so on so.
0: No a tak on ho to učil, jak to říkat, a on byl vděčný, říkal, jak ono, takhle děkuju.
1: So the elderly brother, he was happy.
0: A ten starší bratr byl
1: šťastný. That I could tell my brother something to teach.
0: Konečně jsem nějak toho svého mladšího bratra poučil, něco jsem ho mohl naučit.
1: So after about 4 o'clock afternoon or 3 o'clock afternoon.
0: No a tak už bylo asi 3-4 hodiny odpoledne.
1: Elderly brother said, now I have to go, brother.
0: No a ten starší bratr říká, už musím jít.
1: I have to take them
0: boat.
1: Boat.
0: Musím, mám tady loďku.
1: So I come with you, brother.
0: No a tak já půjdu s tebou.
1: So brothers both they are going together and speaking and standing near the beach.
0: A tak jdou na břeh, už stojí na břehu, doprovodil ho ten bratr na břeh.
1: And then the boat came.
0: No a pak připlula ta loď.
1: So the youngest brother was making pranam to big brother.
0: No a ten mladší bratr se dá poklonit pranam tomu.
1: And pranam. Elder brother said, ba brother.
0: A ten starší říká,
1: please come home sometimes.
0: A říká, bratře, taky někdy přijď domů.
1: And be careful, etc.
0: No a dávej na sebe pozor.
1: I'm going. And if you need anything, please send me message or you come, I will give you everything.
0: A když něco budeš potřebovat, dej mi vědět nebo přijeď, já to zařídím.
1: Brother is a brother.
0: Takový bratr je bratr.
1: And if you need who is your brother, if you want to say the brother, then Bhagavan Ram and Bhagavan Ram's brothers.
0: Když chcete vidět, jaký jsou ti ideální bratři, podívejte se na Bhagavana Rámu a jeho bratry.
1: So Bharat and Ram.
0: Jaký byl Bharat a jaký byl Rám.
1: So the youngest brother, eldest brother, like Arjun Puri.
0: A tak ten starší bratr jako Arjun Puri.
1: He's standing there and looking his brother.
0: Tam stojí, ten mladší stojí a kouká na svého bratra.
1: And he was about, let us say, 100 meter distance.
0: No a už byl na té loďce nějakých 100 metrů daleko.
1: Or even maybe less.
0: Možná ještě míň.
1: And elder brother is looking to the young brother.
0: No a ten starší bratr kouká na to mladšího.
1: And young brother, he was learning mantra for the Shiva puja.
0: No a ten mladší se od něj učil mantru na tu Shivovu puju.
1: Again he forgot.
0: No a zase to zapomněl všechno.
1: So what he did, young brother?
0: Co ten mladší bratr udělal?
1: He ran on the water.
0: Rozběhl se po hladině vody.
1: To see brother, and till brother was coming on the beach.
0: A volal, dokud vlastně běžel k němu, dokud nebyl u té
1: loď. And youngest brother, on the water he was running.
0: A běžel po vodě.
1: And brother said, what he's doing?
0: A ten starší bratr říkal, co to dělá?
1: He came quickly there.
0: rychle tam přiběhl,
1: And he came out from the beach.
0: Vystoupil z té loďky.
1: Brother, brother, brother.
0: Bratře, bratře.
1: I've forgotten that mantra which you told me.
0: Já jsem zapomněl na tu mantru, kterou jsi mi říkal, prosím.
1: Elderly brother said.
0: A starší bratr řekl.
1: My brother.
0: Můj bratře.
1: Your mantras have no power, nothing.
0: Tyhle mantry nemají v sobě nic.
1: But you have this.
0: Protože to, co máš ty,
1: that nowhere can be in the world.
0: To nikde na světě není.
1: I learned so much, but I could not step walking one step on the water.
0: Já jsem se toho tolik vystudoval, ale já bych nedokázal udělat ani krok po hladině vody.
1: So the elder brother said.
0: A tak ten starší bratr řekl.
1: I bow down to thee, my brother.
0: Skláním se před tebou, bratře.
1: You have learned everything.
0: Ty už to všecko poznal, ty už to víš všechno.
1: And that was like this.
0: A takhle to je.
1: You remember?
0: Pamatujete si to?
1: Then you respect the younger brother?
0: Taky byste uctívali toho mladšího bratra.
1: When you don't say it like youngest brother, you are like a monkey.
0: Když neříkáte, když nechválíte to mladšího bratra, jste jako opičky.
1: So we have like this, but we have like that.
0: Tak jsme, když to máme takhle, tak aspoň těma rukama. Když už nemůžeme ústy.
1: There are sitting only like a monkey here.
0: A tady někdo sedí jenom jako opice takhle.
1: Again.
0: A zase.
1: Come on. That was not good.
0: To nebylo dobře.
1: You have disturbed all mosquitoes here.
0: Teď jste rozdráždili všechny komáry tady.
1: So that is the sadhana.
0: Tohle je sadhana.
1: God.
0: To je Bůh.
1: God doesn't tell us to go to school.
0: Bůh nám neříká, aby jsme chodili do školy.
1: But he will say go to temple.
0: Ale řekne, jdi do chrámu.
1: To go to your father.
0: Jdi ke svému
1: otci. To your mother.
0: K matce.
1: The best temple is your mother.
0: Ten nejlepší chrám je u vaší matky.
1: So don't give your mother away.
0: Nedávejte, neposílejte maminku někam pryč.
1: And pujari in the temple.
0: A ten pujari v tom chrámu
1: is your father.
0: To je váš otec.
1: So that both mother and father.
0: Oba dva, matka i otec.
1: They are God.
0: Oni jsou Bohem.
1: Both mother and father.
0: Oba, matka i otec.
1: So if you are that,
0: a pokud jste na tom takhle,
1: then your child will be more divine than they.
0: Potom vaše dítě bude plné božství.
1: What knowledge we can have?
0: Jaké poznání, jaké vědění můžeme mít?
1: Therefore, we should learn.
0: Proto bychom se měli
1: what?
0: Učit. Co bychom se
1: inner
0: měli učit?
1: Heart, inside.
0: Vnitřně.
1: Yes, sometimes happens wrong.
0: Někdy se stane něco špatného.
1: Because you have ignorance.
0: Protože máte nevědomost.
1: Yes. You know that story I told few days ago.
0: Před pár dny jsem povídal příběh.
1: So that one man was little bit not knowledge, not mental problem.
0: Byl jeden muž, který neměl úplně tak všechno v hlavě v pořádku.
1: And also taking things away.
0: A kradl věci.
1: Stealing things.
0: Byl to zloděj, kradl nějaké věci.
1: Because he have nothing.
0: Protože sám nic neměl.
1: Many things that people are beating him and this.
0: A lidé ho mlátili a tak dále.
1: So one Mahatma guru came.
0: A jeden guru přišel, Mahatma.
1: And they saw him that people were biting him and this and that. And
0: oni ukázali, jak ty lidi mu ubližovali a jak, co se dělo všechno.
1: And they all say you are stupid and this and that.
0: A všichni mu nadávali, jaký je hlupák a že je na nic.
1: No one was respecting him.
0: Nikdo si ho nevážil.
1: So one guru came.
0: A jeden guru přišel.
1: And he said, "Oh my son."
0: A říká, o můj synu.
1: What happens to you?
0: Co se ti to
1: stalo? He said this and that. He said, no.
0: A on říká, ale takhle a takhle. On říká,
1: they are all not good.
0: On říká, oni,
1: you are good.
0: Oni nejsou dobří, ty jsi dobrý.
1: He said, Gurudev, yes.
0: On říká, ano, Gurudev.
1: He said, yes.
0: Ano.
1: You are the best.
0: Ty jsi ten nejlepší.
1: But these people are stupid. They made you like this, this and that and that.
0: To ty lidi jsou sami hloupí, že z tebe udělali to, co jsi.
1: Other people came.
0: Ostatní lidé přišli.
1: And they said, sadhu, what are you talking like this? You are not a sadhu.
0: A říkají, sadhu, jak to takhle mluvíš, to vůbec jako sadhu, to nevypadá.
1: He said, yes.
0: On říká, ano.
1: All you are not a sadhu. He is the sadhu.
0: Vy nikdo z vás není jako sádhu.
1: Throughout.
0: On je jediný sádhu.
1: Have you any heart for the person?
0: Co pak nemáte srdce s tím člověkem?
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So when someone is in different situation.
0: Někdy je někdo v nějaké jiné těžké situaci.
1: We know that this is mistake or something.
0: Dokonce víme, že je na tom, že udělal.
1: But we can make this clear again, good.
0: Ale my to můžeme zase vyjasnit, my to můžeme napravit.
1: For that is the human.
0: Proto jsme lidé.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So it is very, very important.
0: A to je velice důležité.
1: So what I be said about Gurujis, Mahaprabhuji.
0: Vyprávíme o Gurujim, o Mahaprabhujim.
1: So we come to Gurudev.
0: Přicházíme ke Gurudevovi.
1: So Pandavas.
0: Ty Pandovci.
1: And that was Rishi, the four brothers, they could not do anything.
0: Ty bratři nic nesvedli, vyšli pro toho Rishiho.
1: But the, who was his wife?
0: Ale kdo byla ta manželka?
1: Draupadi.
0: Draupadi.
1: And Draupadi had a heart.
0: A měla srdce.
1: And she know, I can move that Rishi also.
0: A ona věděla, že dokáže pohnout i tím Rishim.
1: And Rishi understood.
0: A Rishi to pochopil.
1: It is very right written that I will again forgotten that long, long, long time.
0: Tam to bylo přesně popsané, už jsem to četl před dlouhou dobou.
1: So this is that we have not said yet till yet. Mahaprabhuji was looking. Because I want you all to say Mahaprabhuji pranam.
0: A zatím Mahaprabhuji jenom na to koukal, protože jsme ještě neřekli Mahaprabhuji mu pranam.
1: And we are all giving the pranam to thee, O Mahaprabhuji.
0: A my všichni se ti skláníme, O Mahaprabhuji.
1: Or Guruji.
0: A Guruji.
1: Or God.
0: O Bože.
1: You, which God you believe, it's okay.
0: Jak vy věříte v Boha, to je v pořádku.
1: But that we should do, otherwise not.
0: Ale tak bychom to měli dělat.
1: If someone comes to your house,
0: když někdo přijde k vám domů,
1: do you say, hello friend, how are you?
0: Tak říkáte, vítej přítel,
1: how are you sister, how are brother?
0: Jak se máš bratře, jak se máš sestra?
1: Hi.
0: Ahoj.
1: Kojke hi, kojke khai, kojke bye. But say something.
0: Aspoň něco řeknete.
1: So, we also said.
0: No a my říkáme.
1: Oh.

0: ओम कार बिंदु सयुक्तम नित्य धायन्ति योगी नम। ईच एंड एवरी योगी ऑल्सो दे मेक प्रणाम टू द ओम, ओम कार बिंदु, उसके ऊपर में बिंदु है
1: तो yes? बिंदु, a všichni jogíni se klaní před ओम।
0: Vymeke ओम,
1: kreslíme ओम,
0: मात्रा and bindu,
1: matra a bindu.
0: So this is our Gurudev, all Gurudevs, all Bhagwan, all God. You said amen. What is the amen? Amen is coming from om.
1: A vy to je všude yes? Gurudev, je to Bůh, vy říkáte amen, ale to je to samé co om, to pochází z om.
0: Allah, it is also Allah, yeah.
1: A my říkáme Allah,
0: it is the same language, that's all.
1: Je to jenom jazyk, ale jenom v jazyce.
0: So, Om Namo Sri Prabhu. Sri means prosperity.
1: Sri znamená blahobyt.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: From the heart, always joy.
1: Ze radost vždy ze srdce.
0: Don't make in your heart, in your thoughts, don't be that I'm very poor, I'm not good, I'm many problems, yeah?
1: Nevnášejte si do myšlenek, do srdce nic o tom, že byste byli špatní, že jste zlí, že jste špatní.
0: Om namo Prabhu Sri Deepan Bhagavan Mahaprabhuji.
1: Deep je Bhagavan Mahaprabhuji.
0: And Mahaprabhuji is the incarnation of the Vishnu.
1: A Mahaprabhuji je inkarnací Vishnu. Shiva. Shivy a Vishnu.
0: Om

0: So, hum sab, hum means we all.
1: Hum znamená my všichni.
0: We and all hum.
1: My všichni.
0: So hum, hum means hum all.
1: A hum znamená
0: hum
1: všichni.
0: Hum sab, all.
1: Sab všichni.
0: All together in oneness.
1: Všichni společně v jednotě.
0: Hum. Hum sab. Hum sab, everyone is your devotion.
1: My všichni, každý z nás, jsme tvými oddanými.
0: So we are all, but so many, but we become all one.
1: A tak i když je nás tolik, tak se stáváme jedním.
0: And God is that one, but he all in one of us.
1: A Bůh, i když je jeden, tak je jeden ve všech z nás, v každém z nás.
0: So we can say,
1: tak můžeme říci,
0: we are more winner.
1: A my jsme na tom lépe, my vítězíme.
0: Not the God.
1: Ne Bůh.
0: God was only one.
1: Protože Bůh je jenom jeden.
0: But we all come together.
1: Ale my jsme tady všichni
0: and
1: společně.
0: And we became all again one.
1: A my jsme se všichni
0: we
1: sjednotili.
0: We put all in one.
1: A všechno to všech jsme dali
0: and
1: do jednoty.
0: And what we did to you?
1: A co se stalo s
0: vámi? We made you all one. That's God just run away.
1: A když každý zůstanete sám jenom pro sebe, tak Bůh odejde pryč.
0: Where he run away?
1: A kam odejde?
0: In our heart.
1: Do našeho srdce.
0: In oneness.
1: Do jednoty.
0: So you see, God said,
1: a tak Bůh
0: yes,
1: řekl,
0: my children.
1: Ano, moje děti.
0: You see, little child will cry and this and that, but we are victor.
1: A tak malé dítě může plakat, ale my jsme ti vítězové.
0: Parents, they will be said, okay.
1: Rodiče přijdou, že uklidní ho.
0: No, so like we have little child here.
1: A tak když máme tady to malé děťátko.
0: Only 2 years.
1: Je malé, je jenom 2 roky.
0: But always he talk.
1: Ale vždycky říká.
0: Samici, počkej.

0: gay. Počkej, čo mám ísť, počkej. On my shoes, you know?
1: Když stand boty, up. Když boty, když si vstávám a beru boty.
0: You see that little children can teach many of languages.
1: Víte, že děti vás naučí dobře jazyku.
0: So we are, oh,

0: श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: सो इन दैट वे वी आर डूइंग अवर प्रैक्टिस।
2: तक तो मैं स्विचिंग
0: एंड लास्ट वीक टू वीक्स आई गेव सम टाइम्स अबाउट सम टीचिंग ऑल्सो।
2: A za těch posledních týdny, co jsme tady, už jsme vyslechli mnoho učení.
0: And now in the body where we have in this two hole in our nose.
2: No a v našem těle máme dvě nosní dírky.
0: Both nostrils.
2: Ty obě nosní dírky.
0: And in that we are what we are doing mostly. Inhale, exhale.
2: A k čemu je máme? K tomu, abychom nadechovali a vydechovali.
0: And this little space.
2: No a ten malý prostor.
0: They are day and night. They are controlling our whole body.
2: Ve dne v noci řídí celé naše tělo.
0: Even our heart.
2: Dokonce i naše srdce.
0: Everything.
2: Všechno.
0: Inhale and exhale.
2: Nádech a výdech.
0: Well, there is said, it's not only the nostrils.
2: A říká se, není to jenom o nosních dírkách.
0: But there are other also we breathe in.
2: A je také něco dalšího, čím nadechujeme.
0: So let's say through the mouth.
2: Řekněme například ústy.
0: Okay. So mouth and the nostrils.
2: Takže ústa a nos.
0: But these are also blocked.
2: No a když jsou všechny zablokované.
0: So what, how we are inhaling?
2: A jak teda potom nadechovat?
0: So we know that our each and every hair is inhaling.
2: Víte, že každý náš vlásek vlastně dýchá.
0: Not only like this hair.
2: Nejen tyhle vlasy.
0: But their roots there are from this roots of the hair we are taking prana.
2: Ale z každého kořínku toho vlasu k nám proudí prána.
0: We have this five principles.
2: Máme těch pět principů.
0: That the life.
2: Ten, který dávají život.
0: And we feel. We feel.
2: A my je cítíme, my je vnímáme.
0: We feel the pain.
2: Cítíme bolest.
0: No pain.
2: Nebo bez bolesti. Kdy nás něco bolí nebo nebolí.
0: So when we are feeling the energy. Prán,
2: když cítíme, když vnímáme tu pránu,
0: we are alive.
2: Tak dokud vnímáme pránu, jsme naživu.
0: And when near not, then we are died.
2: A když ta prána tu není, tak umíráme.
0: But still our hair,
2: ale naše vlasy
0: still they are living.
2: Pořád žijí dál, ty ještě jsou naživu.
0: But they, we can burn them.
2: Můžeme spálit.
0: We will not feel the prana in that part.
2: Tak potom tu bolest nebude, i když bychom vlasy třeba zapali, tak tu bolest tam nebudeme vnímat.
0: And we know that our hair, it is giving us immense of energy.
2: A víte, že z vlasů získáváme nesmírnou energii.
0: So like some people they like the hair.
2: Někteří lidé mají rádi své vlasy.
0: Some sadhu like more and more.
2: Někteří sadhuové mají víc a víc.
0: Some like to have more longer.
2: Někteří je chtějí delší.
0: There are some people who are standing on the table.
2: Jsou lidé, kteří by si stoupili sem na stůl.
0: And so their hair going down till the ground.
2: A mají ty vlasy tak dlouhé, že vlastně ještě by jim dosáhly až na zem.
0: They are living.
2: A jsou živé, žijící.
0: So there are certain things.
2: A jsou takové, jsou takové věci.
0: So this prana.
2: To prana.
0: Is that in our body? And that is going through the air.
2: A ta prána, která proudí našem tělem,
0: the air
2: přichází ze vzduchu.
0: And the skin.
2: Skrze vlasy a skrze pleť, skrze kůži.
0: Now where sometimes someone told me.
2: Někdo mi řekl, vyprávěl.
0: I don't know if it's truth or not.
2: Nevím, jestli to pravda nebo ne.
0: It was long ago.
2: Bylo to před dávnou dobou.
0: Now it's not like that.
2: Dneska už to tak není.
0: But it was said in France.
2: Že ve Francii.
0: Country. And the kings, you know, everywhere kings they are. Kings think now we are only Bhagwan, rest are nothing.
2: A je, víte, ty králové, jaký byli, oni si mysleli, že jsou jako Bhagavan, že jsou jako rovní Bohu. A...
0: So they said when one king from other kingdom comes to this king as a guest.
2: No a tak oni, když někdo tam cizí král přijel na návštěvu za tímhle králem.
0: Some people they were killing some deer and quite rabbit and like this and like this.
2: No a tak víte, že zabíjeli kvůli tomu zvířata, aby je pohostili jeleny, králíky.
0: But on the place door of that palace.
2: No ale u dveří toho paláce.
0: There are two. This is beautiful woman. But tell me which is not a beautiful woman.
2: No a oni tam postavili krásné ženy, ale řekněte mi, která žena není krásná.
0: Tell me who's not a good.
2: Řekněte,
0: beautiful.
2: Kdo není hezký, kdo není dobrý a krásný.
0: All are very beautiful.
2: Všichni jsou velice krásní.
0: And God have made that.
2: A Bůh to takto zařídil.
0: And when God have made that, is God will make only beautiful.
2: A když Bůh něco dělá, tak je to vždycky krásné.
0: Anyhow. They make the liquid of the gold.
2: Oni rozstavili zlato, dělali rozpustili zlato.
0: And except the nostrils and eyes.
2: Kromě nosu a očí.
0: They put gold on the whole body.
2: Oni vlastně pokryli, pomazali tím zlatem celé.
0: And standing on the gate.
2: A postavili tam, aby tam stáli jako před tou branou.
0: Golden ladies.
2: Ty zlaté
0: That's
2: dámy.
0: Why some is iron lady or banana golden
2: lady. Železná lady a tohle byla zlatá lady.
0: But you know, after some time.
2: Ale po nějaké době.
0: They die.
2: Oni zemřeli.
0: Because they cannot breathe through the skin and everything.
2: Nedokázali právě tou kůží dýchat.
0: So, it said it was, I don't know, but some many said yes.
2: Takhle jsem to slyšel, já nevím, takhle mi to řekl, takhle mi to bylo řečeno.
0: That was a, they were kings, they were that golden ladies.
2: Že ten král tam chtěl mít ty zlaté dámy.
0: Do you know someone this?
2: Víte někdo, slyšel jste o tom někdo?
0: You cannot so like this, please look like that.
2: Prosím, neukazuj jen takhle, tak pořádně, kdo jste o tom slyšel?
0: So one. Two, three, four, five. Yes, that's why the doctor, the dancer, our bhakti.
2: A tak proto naše tanečnice, naše bhakti.
0: And always I'm saying, please, I don't want to put the gold everywhere.
2: A vždycky říkám, aby se taky nezdobila tím zlatem úplně všude.
0: So this is the life inside.
2: A ten život takhle je ten život přichází dovnitř.
0: So the prana.
2: Ta prana.
0: Is everywhere.
2: Je všude.
0: Pran. That's why we need air.
2: Proto potřebujeme vzduch.
0: We need water.
2: Potřebujeme vodu.
0: But not only water in the water. But in the air there is the water.
2: Ale i ve vzduchu, nejen vodu jako tekutou, ale i tu vlhkost v tom vzduchu.
0: If everything is very dried,
2: kdyby všechno bylo jenom suché, vysušené, tak bychom zemřeli.
0: So all panch parameshwar.
2: Všech těch pět elementů, těch pět prvků,
0: all we have very important.
2: Ty všechny jsou velice důležité.
0: But in yogic practice,
2: ale při cvičení jogy,
0: now, if you want to know,
2: pokud tohle chcete poznat,
0: for why you are doing.
2: Proč vlastně to děláte?
0: And if you are doing that, then how you are doing.
2: A vlastně když už tak jak to dělat?
0: That's very important.
2: To je důležité.
0: And so first is the nostril.
2: První jsou ty nosní dírky.
0: And in nostril we have the breath.
2: A skrze nich máme
0: inhalation and exhalation.
2: Nádech a výdech.
0: And after that we call the breath through the our mouth.
2: A potom tedy můžeme dýchat i ústy.
0: Then through the ears.
2: Pak ušima.
0: And all the skins.
2: A celou pletí, celou kůží.
0: But again we come to this three nostrils.
2: No ale pořád máme ty nosní dírky.
0: One is Ida and Pingala.
2: Jeden je Ida a Pingala.
0: You know all.
2: To vy znáte.
0: This is in Sanskrit or yogic name.
2: To jsou ty sanskritská nebo jogová jména, termíny.
0: We can say the left nostril and right nostril.
2: Můžeme říct levá nosní dírka, pravá nosní dírka.
0: Okay. So this is the from the nostrils.
2: Takže to je skrze nosní dírky.
0: And these nostrils is going through breath, air, energy through the brain.
2: A ta přivádí ten dech, tu energii skrz do mozku.
0: And then going to the whole body.
2: A potom postupuje celým tělem.
0: So that when we inhale certain minutes, we are inhaling automatically, and that's going to the left hemisphere.
2: A my automaticky, když pozorujete, jak dýcháte, tak vidíte, že automaticky dýcháte víc nalevo, což ovlivňuje levou hemisféru.
0: But not only, it is going in the whole brain.
2: No ale není to body. Jenom tam, pořád to jde do celého mozku, do celého těla.
0: But it's going this in this side, other suddenly changing, and we are going from right one.
2: Ale pozorujete, že to automaticky jde z té levé strany a pak najednou se to změní a jde to zprava.
0: And then for one minute, two minute.
2: A potom na minutu, dvě minuty.
0: It's coming from both nostrils.
2: Potom to plyne oběma nosníma dírkama.
0: So this is that's why three nadis.
2: Proto mluvíme o třech nádí.
0: And these three nadis very much connecting and from through the breath. And coming to the heart.
2: A tyhle tři nády velice souvisí s tím dechem, s mozkem a dostávají se k srdci.
0: It is yogic science I'm talking.
2: A tady mluvím o vědě jogy. I'm not a doctor. Nejsem lékař.
0: And I'm not a worker.
2: Nejsem ani dělník.
0: And I'm not other anything.
2: A nejsem nic dalšího.
0: But it is that which I am telling.
2: Ale je to to, o čem mluvím.
0: And finally we have to go through that path which I am telling.
2: A nakonec musíme jít touhle cestou, o které vám říkám.
0: And now we call it in modern science, many people learn, and doctors and many other people.
2: Teď ta moderní věda, mnoho lidí jde tou cestou té vědy, učí se to, studují to.
0: But they can only two things.
2: Ale oni dokáží jen
0: dvě. Is life or the death?
2: Oni dokáží rozlišit, jestli je živý nebo mrtvý.
0: After death, finished.
2: A dál tou smrtí to pro ně končí. Oni dál nevědí, co dál.
0: So, the life or
2: pro ně je to naživu nebo mrtvý.
0: Further they have seen nothing.
2: A dál už oni nevidí.
0: But in yogic is more something.
2: Ale v józe to jde dál.
0: They may be someone believe, we doesn't believe, but it is sure.
2: A možná ať už tomu někdo věří nebo ne, prostě to tak je.
0: So always even very cold about 20 or 40 or 14 temperature below.
2: Když je velice zima, nějaký 14, 20 stupňů minus.
0: Still you open your window for a while.
2: Stejně si na chvilku otevřete okno.
0: Yes.
2: Ano.
0: So breath is living breath.
2: Protože ten dech, to je ten dech života.
0: So what we are doing is life.
2: To, co tady ten život.
0: So we are little tiny to tiny creature in this space.
2: My jsme takový maličtí drobní tvorečkové v celém tom prostoru.
0: So again and again it is said, many people sometimes in Facebook shows.
2: A tak mnoho lidí občas na Facebooku
0: maybe
2: vidí.
0: Maybe in China or where or something.
2: Ať už v Číně nebo kde.
0: That one person did point 100 or 200 or 1000 old person still alive.
2: Že někdo žije 100 přes 100 let a ještě pořád je naživu.
0: Eyes are gone, this gone, but still the prana inside.
2: Ať už ty oči takhle už je takový tohle, ale ta prána pořád je uvnitř.
0: I did not see, I'm telling you.
2: Já jsem to neviděl.
0: But I see many years old.
2: Ale vidím,
0: life.
2: Ale viděl jsem už hodně, kdo už žijí mnoho let.
0: Yes. So about more than 5000 years.
2: A víc než 5000 let.
0: I think 5000.
2: Myslím, že 5000.
0: Or 500.
2: Nebo 500.
0: Trees.
2: Stromy.
0: They are life.
2: Oni jsou živí.
0: We have not life long that.
2: My nemáme tak dlouhý život, jak mají stromy.
0: But that is
2: život.
0: Also life, you know.
2: Ale i to je, oni jsou živé. Oni žijí.
0: So prana.
2: A takže je tam je so, ta prana.
0: Is that pranayam?
2: Takže ta pranayama.
0: And that, now why yogis are doing this?
2: A proč to vlastně jogini cvičí? Proč
0: you
2: to
0: are
2: dělají?
0: Practicing, I am practicing,
2: vy
0: you
2: cvičíte.
0: Did not, I did not.
2: Vy jste si zacvičili, vy ne, já jsem necvičil.
0: We don't want to do.
2: Nechce se nám do toho.
0: Etc.
2: A tak dále.
0: So why this is we are inhaling left, right, then left and right and right and left and left right left right and so.
2: A proč tedy vlastně máme takhle nadechovat pravou, vydechovat levou, nadechovat levou, vydechovat pravou, pravou, levou a tak dál.
0: Inhale, exhale.
2: Nádech a výdech.
0: Get breath long.
2: Zadržet dech.
0: Exhale completely out and stay long.
2: Úplně vydechnout a zase zadržet dech.
0: So many things we are doing in many yoga books.
2: No a v těch jogových knihách je toho takhle hodně.
0: So inhale through nose.
2: Nádech nosem.
0: Exhale through leg.
2: Výdech levou.
0: It is said very good.
2: A já říká velice dobře.
0: I
2: takhle.
0: Also says good.
2: A já taky říkám, že je to dobře.
0: And it is good.
2: A je to dobře.
0: It is the truth.
2: Je to pravda.
0: But still I don't know.
2: Ale pořád vlastně
0: for
2: nevím.
0: What?
2: Čemu je to dobré?
0: This we have to learn in this.
2: Tohle se musíme naučit. So, na to musíme přijít.
0: So anulom vilom.
2: Je to anulom vilom.
0: Yes, that different kind of breath.
2: Je to ten střídavý dech, různý
0: so
2: dech.
0: So first we call the exhale, inhale and exhale.
2: Nejdřív, když mluvíme o nádechu a výdechu.
0: Only with the left nostril.
2: Jenom levou nosní dírkou.
0: Always.
2: Vždycky.
0: So this is what we are called cleaning.
2: Tomu říkáme čištění.
0: Then with the left nostril block.
2: Potom zavřeme levou nosní dírku.
0: And right nostril we inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale.
2: Nádech, výdech pravou.
0: Now that we know.
2: To známe, to víme.
0: And then we take hand down.
2: Pak si dáme ruku dolů.
0: And with both nostrils air is going.
2: A oběma proudí vzduch oběma nosníma dírkama.
0: It's good.
2: A to je dobře.
0: No problem.
2: Bez problému.
0: But how we are talking and why?
2: Ale proč tedy vlastně? Proč o tom mluvíme?
0: So first is purification from one nostril.
2: Je pročištění jedné nosní dírky.
0: What we call that in
2: yoga? Jak tomu říkáme v józe? Shodhana or
0: Shodhana?
2: Shodhana.
0: Inhalation, only inhalation.
2: Jenom nádech a výdech.
0: Then inhale through left nostril. and exhale with right nostril.
2: Potom nádech levou nosní dírkou a výdech pravou.
0: And that means bhedan.
2: A tomu se říká bhedan.
0: Make the hole.
2: To znamená prorazit jakoby.
0: And after we make anulom vilom.
2: No a potom další stupeň je anulom vilom.
0: But why?
2: Ale proč?
0: What is anulom? Anulom.
2: Co je ten anulom?
0: In Indian some language, little village languages, you know.
2: A když je v Indii nějaký ten dialekt, nějaké to nářečí.
0: Anulom, alulom, alu, take the alus.
2: Tak to říká jako vzít si to alu.
0: You know what is alu?
2: A víte, co jsou alu? To
0: potatoes.
2: Jsou brambory.
0: Bramboris. So let us come to tomorrow with the subject of our prana.
2: Tak zítra se budeme věnovat tomuto tématu prána. Pranayama.
0: So better is more we inhale in a breath properly than the exercise.
2: A tak lepší je naučit se správně dýchat než cvičení. To je důležitější je správné dýchání než cvičení.
0: So this is then after different kind of techniques.
2: A pak jsou různé druhy technik.
0: But why?
2: Ale proč?
0: Why we do this?
2: Proč to vlastně děláme?
0: And that sometimes we should not take this exercise.
2: Někdy bychom tak cvičení neměli dělat.
0: For example,
2: například
0: we have heartbeat.
2: Když máme tlučené srdce.
0: Good.
2: Když máme špatný srdeční
0: or
2: rytmus.
0: We may have a heart attack.
2: Nebo možná jsme prodělali infarkt.
0: That's why we should not do.
2: Pak v tom případě bychom neměli to.
0: But they think now we should clean down. The lungs good.
2: A teď oni říkají, no, teď bys měl to srdce a ty plíce pročistit.
0: You will kill the heart.
2: No, a tím si tomu srdce ublížíte.
0: So anulom, vilom, sadhana, and after the two prakars of the pranayam. Kapalbhati.
2: Takže potom po anulam, vilom ještě jsou dva stupně pranayamy, kapalabhati.
0: And Bhastrika.
2: A Bhastrika.
0: So Bhastrika and the Kapilbhati.
2: Kapalabhati.
0: Both can have our heart attacked.
2: Oba můžou jakoby nám ublížit, když máme po infarktu.
0: So don't learn this.
2: Tak pak se to nedělej, pak to se neučte.
0: But if you practice, this can also take our heart again good.
2: Ale pokud to už cvičíte předem, tak to srdce vám to může naopak ochránit.
0: But slowly.
2: A uzdravit, ale pomalu.
0: We give the air in the balloon.
2: Pomaličku nafukujeme ten balón vzduchem.
0: Or in your bike cycle,
2: nebo když
0: the car.
2: Máte duši u auta, kolo u auta.
0: Slowly, slowly.
2: Tak pomaličku tam nafukujete.
0: If you were exploding once,
2: kdybyste tam jednou to tam
0: fukujete,
2: tak to roztrhne, vybuchne.
0: Therefore, we should know when, which exercise, and how long, when we should do. That we should know.
2: A proto bychom měli vědět, kdy, jak, které cvičení cvičit, jak dlouho, jak a v jakých situacích, a kdy odcvičit a kdy ne.
0: And then in that only the pranayam. If you want, again, I am 1 year. 1 year. You are just learning this exercise.
2: A tak, jestli chcete, můžeme se do toho pustit, ale je to jeden rok je učení tohoto cvičení.
0: So in
2: cvičení, pranayami.
0: Our kriya anushtan, what you are doing.
2: To, co děláte vy na naší kriya anushtáně.
0: You know, we have only five minutes.
2: Tam máte vždycky jenom pět minut.
0: How to pranayam, which side, what side, you have this?
2: Máte jenom pět minut na tu stranu,
0: Anushtana,
2: hand up,
0: please.
2: Je to tak, anushtana, máte to tak?
0: Thank you.
2: Děkuji.
0: Now, from this, how who is doing now our kriya anushtan?
2: Takže vy, kdo děláte tu naši kriya anushtan?
0: You doing this pranam?
2: Děláte tuto pranayamu?
0: Do you know why, for what, this and that?
2: A víte proč, ale proč je to takhle a tak?
0: Hand up.
2: Ruku nahoru, kdo to ví?
0: Because your teacher said, now inhale left hand for 5 minutes, then 3 minutes, and then
2: učitel řekne teď 5 minut takhle, 5 minut takhle, 3 minuty tak, 3 minuty tak.
0: Do you know that? Why this time?
2: A víte, proč zrovna takovou dobu?
0: So hand up, please, who don't know.
2: Tak kdo to nevíte, zvedněte ruku, kdo nevíte, proč.
0: Yes. Even myself forgotten now.
2: A já sám jsem to teď už zapomněl.
0: Why I forgotten?
2: Proč jsem to zapomněl?
0: Because you forgot to raise hand up.
2: Protože vy jste zapomněli zvednout ruku.
0: So raise your hand up.
2: Tak zvedněte ruku.
0: If it's real.
2: Pokud opravdu.
0: And not. Also good.
2: Taky dobře.
0: Therefore. What a nice. We are anywhere.
2: A my jsme kde teda
0: we are
2: jsme?
0: We are sitting on the boat.
2: My sedíme na té lodi.
0: And going like this and like that.
2: A takhle se kolíbáme ze předu za strany.
0: We don't know what it is.
2: A nevíme, kam nás
0: why the waves in ocean like this.
2: Proč nás ty vlny takhle smíkají sem a tam?
0: So but we have to come only who is in the on the boat and he or she they are moving, they know what and how to break.
2: No ale ten kormidelník, který tu loď řídí, ten ví, kudy má jet a
0: that's
2: ví, kudy vyzná se v tom.
0: 3 to 5 years.
2: A proto 3 až 5 let.
0: You became the yogi.
2: Pak se stanete jogíny.
0: They became a teacher.
2: Pak se stanete učiteli.
0: And who is that?
2: A kdo to je?
0: In which school?
2: V které škole?
0: In which school?
2: Ve které škole jogi?
0: In university. In which university?
2: Na které univerzitě?
0: Yoga in? What is that?
2: Co to je? Yoga v denní životě.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: He's a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident, working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji, I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In 1 hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client?
1: Ten můj. Vlastně o svém pacientu volali.
0: And said, yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl, ano, máme ho tady, toho vašeho pacienta, Swamiho Maheshwaranandu.
0: And then again, after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name your, what is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened, how it is.
1: Co se stalo.
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got

0: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
1: And how is your hospital?
0: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
1: Otherwise, please take a aeroplane.
0: A jinak prosím,
1: private little aeroplane.
0: Ho vemte do soukromého letadla
1: to Delhi.
0: A doveste do Delhi.
1: And in Delhi particular hospital.
0: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
1: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said, so are your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
0: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal ty tu dokumentaci.
1: Next day again they asked.
0: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
2: No, they wanted to come and pick you up and bring you personally there.
1: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay, everything was good.
0: A já jsem říkal, všechno je v pořádku, lékař říkal, že je to v pořádku.
1: And who is he?
0: A kdo je to?
1: Why he came to India?
0: A proč jel do Indie?
1: And I said, I'm a tourist.
0: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
1: Yeah. And so how long you will be here?
0: A jak dlouho tady budete?
1: And so I said about 1 month.
0: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
1: No, and fortnight.
0: Nebo 14 dní.
1: You have to come to Austria.
0: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
1: Okay.
0: Dobře.
1: My ticket was anyhow.
0: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
1: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
0: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
1: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
0: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
1: Because we have to make the seat.
0: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
1: For our client and this.
0: Pro našeho klienta a jeho.
1: So they came doctor and nurse.
0: A poslali teda lékaře se sestrou.
1: And they didn't have the chair.
0: A pro ně neměli.
1: So they said they will wait.
0: Sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
1: I thought, my God, what will happen now with me?
0: A já jsem si říkal, pane Bože, co teď se mnou bude?
1: Anyhow, they telephoned that on this and that day, Austrian
0: Airlines.
1: Airlines.
0: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouské aerolinky.
1: And I came from Jodhpur to Delhi.
0: Já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
1: I was in our ashram.
0: Byl jsem tam v našem ashramu.
1: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
0: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli v.
1: And Austrian doctors was.
0: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
1: Where your airplane?
0: A
1: Austrian Airlines.
0: Kde schánili jsme se potom letadle.
1: And they had in their hand wheelchair.
0: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
1: And the patient is coming.
0: A oni říkají, tak ten člověk
1: and
0: přichází.
1: And immediately doctors came to the you are sir. I said yes.
0: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
1: So please sit in.
0: Tak prosím, posaďte
1: I
0: se tady.
1: I can walk.
0: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
1: Yes, still here you walked.
0: Ano, doteď jste
1: now
0: mohl chodit. Ale teď si musíte
1: my
0: sednout.
1: Seat, my promise, no, my pressure. Yeah. So my personality, oh, my personality,
2: presence.
1: So anyhow, we went in the aeroplane.
0: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
1: Doctor and nurse, they were turned this side.
0: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
1: And always I sit on the window side of the aeroplane.
0: A já vždycky si sedávám u okénka.
1: They said, no, no, please sit this side.
0: A oni říkají, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
1: I said, why?
0: A já jsem říkal, proč?
1: You don't know, boy.
0: Vy, chlapče, nevíte.

0: if something happened, somebody sitting there, how will you come, we bring you out quickly?
1: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
0: And really, it was a night.
1: A bylo to, byl to noční let.
0: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or...
1: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli se dám třeba nějakou čokoládu.
0: We landed in Vienna.
1: A když jsme přistáli ve Vídni,
0: they took my passport and everything, they took it.
1: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
0: And they brought me out.
1: A vyvezli mě ven.
0: And they said, ambulance for your house.
1: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
0: I said, no, look, it was about 50, 60 people.
1: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam bylo 50, 60 lidí.
0: All my bhaktas.
1: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
0: Once he would speak in his language. They are yogi.
1: A on si říkal, on říkal německy, to
0: they
1: jsou...
0: So
1: jogíni. Je tady tolik lidí.
0: Anyhow, so they came. I said, I have car and my people take me. Thank you very much.
1: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
0: So he had to give signature everything.
1: Tak všechno jsme museli podepsat.
0: And they said, goodbye.
1: A oni řekli, tak
0: and please,
1: naschledanou.
0: All letters goes to the doctors.
1: A všechny dopisy museli jít.
0: Like, people was happy. They said, "Oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that." I said, "Yes."
1: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
0: After 3 weeks.
1: A po třech týdnech.
0: I have to go to, I think Germany or London. In London. From Vienna to London.
1: Jsem musel jet
0: by aeroplane.
1: Z Vídně do Londýna letadlem letět.
0: Airline said no. No sir. You cannot take my flight.
1: A ty aerolinky řekly ne, pane, bohužel s námi nemůžete letět.
0: Other friend air they said no. You are ill and we cannot take.
1: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel jste nemocný. A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then they put it here. So that's okay, and he write it and go.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplane.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové tady
0: so
1: ten dokument. Again
0: to Vienna, my doctor.
1: Takže jsem.
0: Our doctor Santi's also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase.
0: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said.
1: A ten rakouský lékař řekl.
0: Tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: A já vás kompletně zkontroluju a pojedete na rotopedu a podobně.
0: Everything tip and top.
1: Všude mě měřili srdce.
0: Yes, it took 5 days.
1: A trvalo to 5 dní.
0: Austrian hospitals doctor 5 days.
1: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
0: Also to India.
1: A také do Indie komunikovali.

0: pozorovali.
1: From there, etc. Where happened? Why happened?
0: Co se tam stalo? Jak se to stalo? Kdy to bylo?
1: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
0: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
1: And then it came to there, to the
0: airlines,
1: aeroplanes company.
0: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
1: they said, okay, you can go.
0: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
1: Then I wrote this in India in the newspaper.
0: Já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
1: Then big hospital of India.
0: Do velké indické nemocnice.
1: They said this is the country.
0: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je
1: they
0: země.
1: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
0: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
1: So you see how it was that?
0: Takže vidíte, jak to bylo?
1: That is, there is a doctor and nurse.
0: Takže lékař a sestřička.
1: Doctor is dog. Dog.
0: Doktor, yeah. Dog, pes.
1: Yes. And nurse it get the whole need nerves outside.
0: A sestřička zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
1: So many are in many countries there, in many countries too many people there, so it is a problem.
0: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
1: Only in India, Rajasthan, Pali, and this the whole Rajasthan is three or four part of the country.
0: Jenom vlastně v Indii, jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
1: Pali district is a district only, is more than Australia.
0: Například ten okres Pali v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria?
0: No, takže jenom ten okres Pali v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: So my doctor said.
0: A můj lékař, tedy můj indický lékař,
1: that's why we have worked very much.
0: Říkal, že proto máme tolik práce.
1: Anyhow. So this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
0: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
1: I am not talking about the wars.
0: Já nemluvím o válkách.
1: But my time when I came here or India, all was very humble, kind and every was very good.
0: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
1: But now became the Kali Yuga.
0: Ale teď už přišla Kali Yuga.
1: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
0: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
1: And so for that we have a yoga.
0: A na to máme právě jogu.
1: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
0: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
1: Yoga is the life.
0: Yoga je život.
1: The whole earth.
0: Celá země.
1: And that's why

0: And my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli jsem člověk.
0: Then I see the first face in this my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five elements.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think this tree is more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají nám mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mý děti.
0: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many countries sometimes they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.
1: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
0: 3 meters deep.
1: 3 metry hluboko.
0: So I said we shall dig 2 meters him down.
1: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
0: So we try all very much, everybody in every country, all presidents and this, they are good, they are doing.
1: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží, i prezidenti a ministři se snaží dobře.
0: Your country is very good, your president is very good because I am not from your country.
1: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
0: And therefore I can't tell anything about your government.
1: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
0: I said good sir, respectfully.
1: Já vždycky řeknu ano,
0: yes,
1: pane.
0: Sir, thank you very much.
1: Dobře,
0: oh,
1: pane.
0: Beauty name. Very
1: děkuji.
0: Good. Yes. So it is like these people are doing but many things we cannot this Kali Yuga.
1: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
0: It is unbelievable.
1: Je to neuvěřitelné.
0: They don't people now human is not a human for them.
1: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
0: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the...
1: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
0: Yes. So, it's like Umapuri, so somebody come not come to Umapuri, but it went to the What is that one? Can you tell me who is behind? No.

0: We have to learn, we have to come, we have to come.
1: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
0: That's why if someone takes here, then do it here.
1: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
0: But we only not with the hand, but if it all with the word.
1: A my to třeba neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
0: Up to die. Everything. This is Kali Yuga.
1: Tak to je přesně Kali Yuga.
0: We have to make correction to someone.
1: A my musíme někoho jako něco opravovat.
0: We cannot make correction to others.
1: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
0: Only to me.
1: Jenom sami sebe.
0: We should say yes, sir.
1: Měli bychom říct ano, pane.
0: Please take seat Pela first.
1: Prosím, posaďte se.
0: You are great one.
1: Jste skvělý.
0: Then person will come like this.
1: A ten člověk pak bude takhle.
0: That is the Kali Yuga.
1: A to je Kali Yuga.
0: Gurudev takes in hand now. So many people in many religions, they are like spirituals and very they are working now very much.
1: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
0: Therefore we are on very close to our that guru Diwali, guru Purnima.
1: Takže brzo bude Guru Purnima.
0: And we will see how becomes the Guru Purnima.
1: A uvidíme, jak to bude vypadat.
0: So we will make it here.
1: Bude tady ten program.
0: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers, sisters coming.
1: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Satguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Mat Pita Gurudeva. Satya Sanatan Dharma ki jai. Om Shanti Shanti Shanti.
1: Vishwaguru Param.
0: Naham Karata.